0: Rádio Haná.
1: Přejeme pátek na jedničku.
0: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Pojďte si poslechnout zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
2: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
0: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou tři olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.
1: Počasí.
3: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Většinou polojasná obloha nebo úplně jasno a nejvyšší denní

berani, občas není špatné porušit pravidla. Býci, obnovte své vnitřní síly. Blíženci, kde je vůle, tam je i cesta. Raci, u složitějších úkolů zatněte zuby. Lvi, máte kolem sebe ten správný tým. Pany, rozhodně nic nenechte náhodě. Váhy, člověk se neustále něco učí, tak na to myslete. Štíři, věřte si a zvládnete i nemožné. Střelci, otužujte se a posílíte svůj imunitní systém. Kozorozi, možná se brzy zapojíte do nějakého významnějšího projektu. Vodnáři, dneska se budete cítit jako znovu zrození. A co my ryby, i kdyby se na nás někdo mračil, tak my se budeme usmívat.

0: že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolinou a čtyřmi dětmi, tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky Ulitoble a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně v tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že při poslechu hudby během sportu jsme o 15% aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Rádio

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, občas není špatné porušit pravidla. Býci, obnovte své vnitřní síly. Blíženci, kde je vůle, tam je i cesta. Radci, u složitějších úkolů zatněte zuby. Lvi, máte kolem sebe ten správný tým. Pany, rozhodně nic nenechte náhodě. Váhy, člověk se neustále něco učí, tak na to myslete. Štíři, věřte si a zvládnete i nemožné. Střelci, otužujte se a posílíte svůj imunitní systém. Kozorozi, možná se brzy zapojíte do nějakého významnějšího projektu. Vodnáři, dneska se budete cítit jako znovu zrození. A co my ryby, i kdyby se na nás někdo mračil, tak my se budeme usmívat.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
7: 14. ročníku festivalu

0: Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Jsme Rádio Haná.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3 000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4 000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana.
1: Ráno je

0: Nejvíc je to sluší za klavírem. Lady Gaga ve vysílání Rádia Haná. 5.56.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A tyhle hity budou následovat. Takhle při pátku ráno na vlnách Rádia Haná. Michael, Lucie Bílá.
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
0: A ten, kdo si u nás pořádně zařve, to bude Benson Boone. Budíček, vstáváme, dobré ráno. Aktuální zprávy a Tomáš Gottwald.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Pojďte si poslechnout zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen 3 zoo na světě.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: V řidiči podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v Olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
6: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
5: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
3: Sport.
5: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou 3 olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Většinou polojasná obloha nebo úplně jasno. A nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 21 až 26 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem nám potom budou teploměry ukazovat okolo

0: Pipni.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova, opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova. Tady pokračuje uzavírka na Břesové. Jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
2: Rádio Hana.

0: Také s Lucí Bílou, dobré ráno a úspěšný den vám všem. Jak se vám spalo a co se vám zdálo? Možná se vám zdálo to, že Radio Hana hrálo vaše autorské písničky a vyprodávali jste koncerty. A to se může stát realitou díky našemu radiotalentu. Další ročník naší soutěže pro začínající zpěváky, zpěvačky, kapely i DJ je tady a mezi vás rozdělíme ceny v hodnotě 400 000 korun. Takže možná zpíváte, skládáte, hrajete, mixujete. Je vám do 30 a jste talent. V tom případě se přihlaste do konce tohoto měsíce na web radiotalent.cz. Těšíme se na vás. Je 6 hodin 10 minut, hezký pátek 22. května. Za moment pohled do kalendáře. Víte, kdo slaví svátek? Teď Enrique Iglesias.
1: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rifle, sukně, zástěra, uniforma, montérky nebo nějaký kostým, ať dneska vyrážíte ven v čemkoliv, přejeme pohodový den, je 6 hodin 18 minut. Haná sluší vašim uším, konečně jsme se dočkali, je dneska poslední pracovní den tohoto týdne a po šichtě odpoledne začne víkend. Non-stop bez ohledu na kalendář pomáhá a chrání policie, momentálně hlídky vidíme v Olomouci na Brněnské, také v Letovicích na České ulici na kraji města. S naší dopravní centrálou se pro ty další podrobnosti z dopravy spojíme před půl sedmou a teď v 6 hodin 18 minut se propojujeme s dnešním kalendářem.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pátek 22. května, svátek slaví Emil a taky Rita. Narozeniny má britská top modelka Naomi Campbell, elitní tenista Novak Djokovic a narozeninovou párty u nás rozjíždí i Lavi z Vyšehradu, tedy herec Kuba Štápek.
2: Nazdar, kupíte.
0: Užijte si pátek 22. května na plný plyn a s námi.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Těšíte

0: teče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
5: Rádio Haná.
6: Přejeme rádio.

0: Radio hraje Sandru pro vaše báječné páteční ráno. Už víte, přátelé, co budete dělat o víkendu. Možná uspořádáte se sousedy grilovačku, možná projedete další cyklostezku, nebo se s celou rodinou stavíte prozkoumat další tajemný moravský hrad. Víte o tom, že hrad ve Šternberku otevřel z Brusu novou prohlídkovou trasu. My si ji spolu projdeme na vlnách Rádia Hana už po půl sedmé. A teď v 6.29 přebíráme další informace o počasí a taky o ranní dopravě. Pro ten dnešní krásný den pro pátek 22. května. Páteční ráno je na Moravě doslova zalité slunečními paprsky. V Olomouci, Moravském Berouně i ve Vyškově měříme 8 až 10 stupňů. Přes den má přibývat mraků na polojasno až oblačno. K večeru vysoká oblačnost a denní teploty 19 až 22.
1: Doprava.
0: Páteční ranní provoz v Olomouci, ve Svitavách, ve Valmezu, také v Kroměříži, bez vážných nehod. A je to i díky preventivním policejním kontrolám. Teď jsou hlídky v Olomouci na Brněnské, na kraji Letovic, na České ulici a hlídají i v Prostějově u Molky na Kojetínské. Ať už jedete na benzín, na plyn nebo máte nafťáka, my vám na cestách děláme nejlepšího parťáka.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: Ráno je top.

0: Jenom probudit se, vstát a zapnout rádio, tohle nám zabere každé ráno jenom pár vteřin, to je dobře. No ale pozor, my se naopak ptáme, jaká činnost vám každé ráno zabere nejvíc času? Co byste zvolili? Do naší diskuze na Facebooku Rádia Haná vstoupíme po 6:45. A teď 7 minut po půl sedmé ve vysílání vítáme další zajímavý hlas našeho kraje.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu Kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
0: Pane Kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi, tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
0: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Tlumulov, nové zámky Ulitovle a další.
0: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
0: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
0: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi Kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
0: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

Pěkná Hana, na nic si nehrajeme, prostě hrajeme v pátek ráno 22. května se s námi nasnídají také 90-kové hvězdy Eagle Eye Cherry. Ve zprávách Rádia Hana pro vás připravujeme předpověď počasí na dnešek a taky na víkend až do konce týdne. A teď v 6.49 klikáme na Facebook Rádia Hana, kde tepe další ranní diskuze. My se vás tentokrát ptáme, jaká činnost vám každé ráno zabere nejvíc času. Posluchači Lukáš i Honza mají jasno, u nich je to venčení psa. Kolikrát čeká na schodech, než se ten pes uráčí přijít domů, to může klidně trvat i hodinu. Šárka a Veronika píšou, jelikož to jsou maminky, tak jim nejvíc času každé ráno zabere tahání děti z postele, ale o víkendu děti samozřejmě vstávají už v 6 ráno úplně sami. No jo, no, je to úplně všude stejné, i u nás doma. A Petra na rovinu a s úsměvem přiznává, mně nejvíc času zabere toaleta. Přesně, Peťo, ano. Některé věci se nedají uspěchat. Ať už vám každé ráno zabírá nejvíc času cokoliv, moc děkujeme, že u toho posloucháte Radio Hana. Dobré ráno, save tonight!

0: Tohle je Sebastian, nejlepší hudební výběr 6.56. Někdo vstal v pátek ráno se slepicemi a my všichni vstáváme s rádem Hana. Děkujeme za to.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Další hudební doprovod je připraven pro vás po zprávách na vlnách rádia Hana se 7.

0: V žádném případě sami nejste. Kdo má rádio, ten není sám. Vysíláme nové zprávy na vlnách Rádia Hanát.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hanát.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Je pátek 22. května. Pomoc i zábava v centru Olomouce. Na Horním náměstí se ve čtvrtek příští týden uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Služby představí 47 organizací. Najdeme tu odborné poradenství i doprovodný program pro rodinu. Podrobnosti má web olomouc.eu. Poslední obviněný ve fotbalové korupční kauze opustil vazbu. Zlínský soud měl podle ČTK propustit funkcionáře Pavla Bímu. Už totiž nehrozí ovlivňování svědků. V současné kauze podvodu se sázkami je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou na svobodě. Útok před školou v Pardubicích má nejhorší možný konec. Těžce zraněná studentka chemické průmyslovky po napadení včera odpoledne před budovou školy později v nemocnici zemřela. Útočníka zadržela policie. Za tragédií podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického stály vztahové problémy. Událost je dál v šetření policie, píše ČTK. Škola zůstane do pondělí zavřena. Zrušené jsou i tamní páteční maturitní zkoušky.
1: Sport.
3: Titul v zámoří pro hokejovou útočnici Natálii Mlínkovou. Zlínská rudačka slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu v zámořské PVHL. Ve finále přemohli Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1 na zápasy.
2: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Už se vidíte, jak lenošíte na zahradním lehátku? Přesně takový víkend nás čeká. Víme, jak bude. Dnes tedy v pátek zpočátku sluníčko postupně má přibývat mraků, na polo jasno až oblačno. K večeru vysoká oblačnost, denní teploty 19 až 22. A jaký bude další květnový víkend? Krásný. Sobota i neděle prosluněné, většinou jasno anebo polo jasno. Sobotní teploty kolem 23, nedělní kolem 26 stupňů Celsia. Páteční ranní provoz v Olomouci, ve Svitavách, ve Valmezu, také v Kroměříži bez vážných nehod a je to i díky preventivním policejním kontrolám. Teď jsou hlídky v Olomouci na Brněnské, na kraji Letovic, na České ulici a hlídají i v Prostějově u Molky na Kojetínské. Ať už jedete na benzín, na plyn nebo máte nafťáka, my vám na cestách děláme nejlepšího parťáka.
1: Rádio Hana.

Po 7 hodině je tady vaše věrné Moravské rádio. Nevysíláme z Prahy, z Liberce, z Ostravy ani z Brna. Jsme tady s vámi doma na střední Moravě. Hudebně o vás pečujeme z našeho olomouckého studia. Děkujeme, že vás máme, že posloucháte. Je pátek 22. května. Emilové,

0: Facebooku Radia Hana. Jednoduše, píšeme si o tom, jaká činnost vám každé ráno zabere nejvíc času. Tady jsou další komentáře u posluchačky Ivy, je to hledání klíčů a mobilu. Michelle se nejvíc drží vypravováním dítěte do školky. Dušanovi trvá dlouho ranní projíždění sociálních sítí, Instače a Facebooku. A Pavla přiznává, mně ráno nejdéle trvá namazat obličej na ksicht, abych mohla mezi lidi. Tak to slyšíte, někdo hledá klíče, někdo dítě, někdo hledá ranní make-up a všem nám u toho hraje Radio Hana. Na každý pát dejte vědět i vy na Facebook Radio Hana, jaká činnost vám každé ráno zabere nejvíc času a užijte si s námi pátek naplno. Je 7 hodin 8 minut.
1: Radio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Radio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Radio Haná. Hezké

0: obsazujeme, tak na tohle se těšíme už o víkendu, v sobotu i v neděli sluníčko, teploty kolem nějakých 25-26 stupňů Celsia. Z takového jarního počasí na krátký rukav, možná i na kraťasy, má člověk parádní pocit. Tak doufám, že si zasloužené dny volna pořádně užijete a hlavně, že si potom dlouhém pracovním týdnu odpočinete. Bylo toho dost, co jste museli zvládnout. A zvládli jste to. Je 7:16, kolegové z dopravní centrály Rádia Haná si dneska ráno na nedostatek práce stěžovat nemůžou. Bourá se u Uherského Hradiště, policie hlídkuje na D1 u hranic nebo taky ve Valmezu. Všechno podstatné z moravských cest si řekneme v dopravě Rádia Haná před 7:30. A teď v 7:16 páteční horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, občas není špatné porušit pravidla. Býci, obnovte své vnitřní síly. Blíženci, kde je vůle, tam je i cesta. Radci, u složitějších úkolů zatněte zuby. Lvi, máte kolem sebe ten správný tým. Pany, rozhodně nic nenechte náhodě. Váhy, člověk se neustále něco učí, tak na to myslete. Štíři, věřte si a zvládnete i nemožné. Střelci, otužujte se a posílíte svůj imunitní systém. Kozorozi, možná se brzy zapojíte do nějakého významnějšího projektu. Vodnáři, dneska se budete cítit jako znovu zrození. A co my ryby, i kdyby se na nás někdo mračil, tak my se budeme usmívat.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Hana.

0: kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Super sraz, Pauli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
7: Puničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Puničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Dobré ráno, Nahané.

Jsme vaše věrné hanácké rádio. V pátek ráno hrajeme třeba právě teď všem pošťákům a kurýrům, co v depu nakládají zásilky a vrhnou se do jejich doručování, tak přejeme, ať máte dodávku co nejdřív prázdnou a můžete brzo v pátek domů užít si zasloužené volno. Právě volno dneska mají také naši hokejisté na mistrovství světa. Trenér Radim Rulík ví,

0: 22. Doprava. Policie v Olomouci nebo na D1 u hranic a bouračky nedaleko Uherského Hradiště nebo na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady a vy to teď zjistíte také. Dobré ráno. Policejní hlídky vidíme mezi Olomoucí a Velkou Bystřicí u Ferony, také ve Valmezu u muzejní knihovny na Masaryčce nebo na třístém 12. kilometru D1 u hranic. A co nehody, ty se řeší na příjezdu od Uherského Hradiště do Jalubí nebo nedaleko Boskovic mezi zdejšími Drnovicemi a s Braslavcem. V obou případech opatrně projedeme.
1: Rádio Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle je naše páteční sladká harmonie, 90-kový Beloved ve vysílání rádia Hana, Sweet Harmony, 6 minut po půl osmé, dobré ráno. Jak se vám spalo, přátelé, a co se vám zdálo? Možná třeba to, že rádio Hana hrálo vaše songy a třeba, že jste vyprodávali koncertní haly, ono se to může stát realitou. My vám k tomu, anebo vaší kapele velmi rádi pomůžeme už po 7:45. Chystáme více info a teď 6 minut po půl osmé letíme do Švajců.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Šampionát v plném proudu. Naši kluci odpočívají před sobotními Slováky a náš kouč ví, že se musíme poučit ze středečního zápasu s Itálií, protože ta nám dala zabrat víc, než jsme si původně mysleli.
2: Já to z té střídačky už poznám jakoby, hned na začátku, jak je to mužstvo nastavené jako, v té hlavě. Jako, takže prostě to je úplně diametrální rozdíl, když jdeme proti Švédům, Kanadě, Finsku, Švýcarsku a proti Slovensku, Itálii, když to řeknu, veškerý respekt jakoby, k těm soupeřům, teď nás čeká ještě Norsko, Slovensko, že jo, Slovensko silný, jako si myslím, podobně mladý jako my, takže to vůbec nebude jednoduchý, takže prostě jde o to prostě, aby ty hráči udělali z každého takovýhle zápasu zkušenost, aby to jenom nepřešli, ale udělali z toho zkušenost a na základě té zkušenosti a takového poučení prostě v dalším zápase bylo lepší.
0: Říká na našem rádiu kouč českého nároďáku Radim Rulík. Na Slováky vletíme zítra od 16:20 a také dnes je tu další díl našeho česko-švýcarského hokejového slovníku. Víte, co znamená, když Švýcar řekne tohle?
3: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
0: Ve volném překladu je to něco jako dnes hrají naši. Jste připraveni?
3: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Dobré ráno, nahané. Dobré ráno, nahané.

0: Tenhle chlapík nás dokáže vždycky parádně naladit. Armin van Buren, jeho This is what it feels like. 3:43. Dobré ráno, úspěšný den. Jak se vám spalo v noci na dnešek? Co se vám zdálo? Možná jste měli sen, že tohle rádio hrálo vaše písničky a že jste vyprodávali koncerty a že se na vás stála fronta na autogramiádě. Takhle to se může stát realitou díky našemu radiotalentu. Další ročník naší soutěže pro začínající zpěváky, zpěvačky, kapely i DJ je tady a mezi vás rozdělíme ceny v hodnotě 400 tisíc. Možná zpíváte, skládáte, textujete, hrajete, mixujete, je vám do 30 a jste talent. V tom případě se přihlaste do konce tohoto měsíce na web radiotalent.cz. Zkuste to. 3:45, to je aktuální čas, přejeme krásný pátek, 22. května. Jsme s vámi také v moravských Vlacích. Kdo třeba jezdí po kolejích mezi Olomoucí a Nezamyslicemi, musí se připravit na výluku. Víte proč? Odpověď už za chvilku v dalších zprávách na Hané.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: 7.55, za 5 minut 8 hodin posloucháte Rádio Hana, zpíváme si se zpěvačkou LP, jsme s vámi ve škole, v práci, na brigádě, za volantem nebo taky na snídaní s kámoškou, kdekoliv chcete, tam vám pošleme další hity.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Takhle si na vlnách Rádia Hana v naší páteční ranní topce budeme hrát už po 8. Somber Bon Jovi. Bude i to nejlepší ze Slovenska, Meky. My neskrýváme další zprávy dřív než ostatní od Tomáše Gottwalda.

0: nami víte, co se děje, jsou tu zprávy. Je pátek 22. května. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete právě teď na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kdo jezdí vlakem v našem regionu, ať se připraví na výluky. Od zítra dojde na omezení provozu na trati Přerov Brno a Olomouc Nezamyslice. Důvodem je údržba tratí.
2: Na trati číslo 301 Olomouc Nezamyslice proběhnou ve dnech od 23. do 25. května a od 29. do 31. května výluky v úseku Prostějov Nezamyslice. Údržba trati je plánována také v úseku Přerov Vyškov na Moravě Blažovice na trati číslo 300 Přerov Brno a to od 23. května nepřetržitě do 1. června. České dráhy proto zajistí po dobu výluky za všechny regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu.
0: Vysvětluje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Doplníme, že obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků Bouzov, tedy trasa Šumperk Brno. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno Vyškov Prostějov. A řidiči v Prostějově kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě bude od pondělí 25. května do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic.
1: Sport.
0: Dalibor Svrčina si hlavní soutěž na French Open nezahraje. V kvalifikaci Grand Slamu skončil přední hráč prostějovského tenisového klubu ve finále. V souboji o postup padl po setech 2-6 a 3-6 s domácím tenistou Tomasem Forelem.

0: korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Jdeme na počasí ode dneška až do konce týdne. Víme, jak bude. Dnes zpočátku sluníčko, postupně má přibývat mraků, na polojasno až oblačno. K večeru vysoká oblačnost, páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. A co víkend? Připravte deky, vyklaďte pití, nachystejte zobání nebo rozpalte grill a hurá na víkendový piknik. Počasí k tomu bude skvostné. Sobota i neděle slunečno, většinou jasno anebo polojasno. Sobotní teploty kolem 25, nedělní kolem 27 stupňů Celsia.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
2: Ulice v Olomouci nebo na D1 u hranic a bouračky nedaleko Uherského Hradiště nebo na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady a vy to teď zjistíte také. Dobré ráno. Policejní hlídky vidíme mezi Olomoucí a Velkou Bystřicí u Ferony, také ve Valmezu u muzejní knihovny na Masaryčce nebo na cístém 12. kilometru D1 u hranic. A co nehody, ty se řeší na příjezdu od Uherského Hradiště do Jalubí nebo nedaleko Boskovic mezi zdejšími Drnovicemi a s Braslavcem. V obou případech opatrně projedeme.
1: Rádio Hana.

8 hodin 2 minuty. Tohle rádio se poslouchá, jedna radost, máme pro vás nejlepší hudební výběr. Po 8. Radio Hana, krásný dobrý den. Ano, probudit se, vstát a zapnout rádio, tohle nám zabere jenom pár vteřin, no ale my se naopak ptáme, jaká činnost vám každé ráno zabere nejvíc času? Píšete, komentujete, přemýšlíte nad tím, do naší diskuze na Facebooku Rádia Hana, vstoupíme do 8 minut, teď Bon Jovi.

Dobře nás znáte, jsme vaše věrné radio Hana. Na nic nehrajeme, prostě hrajeme. Pátek ráno 22. května se s námi za chvilku nasnídají Pointer Sisters nebo také kapela Script. Po 4:15 spolu prozkoumáme dnešní kalendář a teď v 8 hodin 10 minut klikáme na Facebook Radio Hana. Kde to žije, kde tepe další ranní diskuze. My se vás ptáme, jaká činnost vám každé ráno zabere nejvíc času. Posluchači Lukáš a taky Honzík mají jasno, u nich je to venčení psa, údajně čekat na schodech. Než se ten čoklík uráží přijít domů, tak to může klidně trvat i celou hodinu. Šárka a Veronika píšou, že jim nejvíc času ráno zabere tahání dětí z postele, vůbec se jim nechce, ale samozřejmě děti o víkendu potom vstávají úplně sami v 6 ráno, to je úplně všude stejné, i u nás doma. A posluchačka Peťa na rovinu s úsměvem přiznává, mě nejvíc času zabere toaleta. Přesně, Peťo. Některé věci se prostě nedají uspěchat. Ať už vám ráno zabírá nejvíc času cokoliv, my moc děkujeme, že vám u toho hraje Hana. Dobrý

Script Super Heroes, 8 hodin, 14 a půl minuty, sluníčko, čerstvý vzduch, dobrá nálada a hity z vašeho rádia Hana. Tak začíná prosím pěkně nový den, do kterého spolu nevcházíme, do kterého spolu skáčeme. Jump!

0: Možná to máte stejně, vždycky, když slyšíme tuhletu pecku od Pointer Sisters, vybavíme si britského premiéra Hugh Granta tančícího v Lásce nebeské. U toho mu právě hráli Pointer Sisters své Jump. Těžko říct, jestli když tehdy natáčeli Lásku nebeskou, jestli počítali s tím, že tuhle scénu si zamilují lidi po celém světě. My vás před 8:30 pozveme do světa dopravního, ano, zkontrolujeme ranní moravské cesty, víme o policii v Olomouci na Přerovské, také o nehodě v Blansku na Masarykově ulici, poslouchejte dál více před 8:30 a teď v 8:18 hurá na kalendář.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pátek 22. května, svátek slaví Emil a taky Rita. Narozeniny má britská top modelka Naomi Campbell, elitní tenista Novak Djokovic a narozeninovou párty u nás rozjíždí i Lavi z Vyšehradu, tedy herec Kuba Štápek.
2: Nazdar, kupíte.
0: Užijte si pátek 22. května na plný plyn a s námi.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Haná.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
3: Rádio Haná,
1: Skyrock
3: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.

0: Užívejte!
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: Fit.cz.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenicích ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz
6: Rádio Hana.
7: Přejeme

Zíč má lásko, ptají se, no mercy, where do you go, my lovely? No, neodcházíme nikam, ani vy nikam neodcházejte, jsme dál spolu. Where do you go, my lovely? 8.28, nejlepší hudební výběr z 90. Radio hraje pro vaše báječné páteční ráno. A už, přátelé, maminky, tatínci, víte,

0: a denní teploty dnes 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a bouračka v Blansku. Víme, jak se jezdí tady, jdeme na to. Páteční provoz v Olomouci, v Lipníku, v Uničově, také ve Velkých Opatovicích bez vážných nehod. Policie měří v Olomouci na Přerovské u Orlenu. Další hlídka je na dálnici z Olomouce na Vyškov. Viděli jsme je u Prostějova a bourá se v Blansku na Masarykově ulici za Kruháčem. Ať už jedete na benzín, na plyn nebo máte nafťáka, tohle rádio vám dělá nejlepšího parťáka.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ráno je top.

Tohle milujeme, Slovensko, Meky Žbirka, milionkrát, megahit milénia, 3 minuty po půl deváté, v autorádiu, v rádiu na poličce, v kuchyni, nebo také v online aplikaci na mobilu, vám hraje Radio Haná nejlepší hudební výběr. Hezký pátek, 22. květen, Sonic, tady.

0: dnešního rána na Facebooku Rádia Haná, ptáme se a vy odpovídáte, jaká činnost vám ráno zabere nejvíc času. Co pak je to ve vašem případě, co vám ráno nejdéle trvá, to poznáme po 8:45. A teď a 8:07 je tady další zajímavý hlas našeho kraje.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu Kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
0: Pane Kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
0: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takovéto pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky u Litovle a další.
0: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh Knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně v tom okruhu číslo 1 na Knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
0: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
0: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
0: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
12: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
13: Rádio Hanák.

Je pátek 22. května, Radio Hana s vámi, Emilové, slyšíte nás? Dneska máte svátek, jenom pro vás hrajeme Shakiru, do půl minuty taky Ace of Base nebo potom Kapelu Slza. Před 9. hodinou ve zprávách Radia Hana zjistíme, jak se brzy vylepší bydlení v Šumperku. A teď 4 minuty po 8:45 sledujeme dnešní výživnou, zábavnou diskuzi na Facebooku Radia Hana. Tady si píšeme o tom, jaká činnost vám každé ráno zabere nejvíc času? U posluchačky Ivy je to hledání klíčů a mobilu, Michelle se nejvíc drží vypravováním dítěte do školky, Dušanovi ráno nejdéle trvá to projíždění sociálních sítí, Facebooku a Instagramu a Pavla přiznává, cituju,

0: grily rozpalujeme, zahrádky obsazujeme, na tohle se těšíme už o tomto víkendu, v sobotu i v neděli podle předpovědi sluníčko a hlavně teplo. Ono z takového počasí na krátký rukáv, na kraťasy má člověk v květnu parádní pocit. Doufáme, že si ty zasloužené víkendové dny volna pořádně užijete. Více o počasí od dneška, tedy od pátku až do neděle, doplníme ve zprávách Rádia Hana. No a dneska mezi 6 a 9 jsme si řekli plno zajímavých informací, bylo to s vámi super, to probuzení. Zjišťovali jsme, jaká činnost vám každé ráno zabere nejvíc času. Volali jsme na hrad Šternberg, představili jeho nový prohlídkový okruh, řešili další ročník našeho radiotalentu, odkryli jsme horoskopy a nebo se připravili na zítřejší zápas na hokejovém šampionátu. Zítra, tedy v sobotu od 16.20, vletíme na Slováky.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A dneska po 9. hodině spolu proletíme jedním rokem. V procházce paměti Rádia Hana bude i hokejová hymna od DJ Eciho. Jeden rok nás zavede také za formací hymn Join Me. A máme slíbeno, že do procházky paměti Rádia Hana se zapojí i Petr Reichert a Gladiátor. Tohle jsme neslyšeli hodně, hodně dlouho. Pesnička o Medulience.
2: To jediné, co mi však vadí.
0: Procházka paměti Rádia Hana po zprávách. Dobrý den.
3: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Regionem se proženou mladí cyklisté. Příští týden od 28. do 31. května ožije Olomoucký a Moravskoslezský kraj 13. ročníkem závodu míru cyklistů do 23 let. Čeká je přes 500 kilometrů jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton prověří start v Jeseníku i kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. Detaily o závodu a jednotlivých etapách na webu závodmíru.com.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali dva vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a dále nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční. Lynč řeší policie na Blanensku. Policie v případu loňského napadení muže v lese u Adamova skupinou dětí obvinila z výtržnictví jednoho mladistvého. U dalších 5 trestně neodpovědných dětí odložila prověřování.
5: U 5 osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Zároveň byl spisový materiál postoupen prostřednictvím okresního státního zastupitelství Blansku na soud ve věcech mládeže, který může uložit výchovné opatření. U posledního mladistvého zahájila policejní komisařka trestní stíhání,
4: uvedl pro ČTK mluvčí policie Petr Vala. Podle informací CNN Prima News si napadený muž údajně psal s 13-letou dívkou, která ho následně vylákala do lesa, kde si na něj počkali její kamarádi a zbyli ho.
3: Sport.
4: Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl svému Montrealu v NHL k výhře v prvním utkání finále východní konference soutěže proti dosud neporažené Caroline. Montreal vyhrál 6-2 a Jakub Dobeš vykryl 25 střel.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v pátek. Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Už se vidíte, jak lenošíte o víkendu na zahradním lehátku. Ano, přesně takový prosluněný pohodový květnový jarní víkend nás čeká. Víme, jak bude dnes zpočátku sluníčko, postupně má mraku přibývat. Na polojasno až oblačno, k večeru vysoká oblačnost, denní teploty 20 až 24. A jaký tedy bude další květnový víkend? Sobota i neděle slunečno, většinou jasno anebo polojasno. Sobotní teploty kolem 25, nedělní kolem 27 stupňů Celsia. Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a bouračka v Blansku. Víme, jak se jezdí tady, jdeme na to. Páteční provoz v Olomouci, v Lipníku, v Uničově, také ve Velkých Opatovicích bez vážných nehod. Policie měří v Olomouci na Přerovské u Orlenu. Další hlídka je na dálnici z Olomouce na Vyškov. Viděli jsme je u Prostějova a bourá se v Blansku na Masarykově ulici za Kruháčem. Ať už jedete na benzín, na plyn nebo máte nafťáka, tohle rádio vám dělá nejlepšího parťáka.
3: Rádio Hana.

0: Ano, tak dneska plou No Name otevíráme brány Procházky paměti Rádia Haná. Dneska s megahity Millennia.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.
0: My vám musíme něco říct, přátelé. Našli jsme klenot. Našli jsme zvuk, který jste minimálně 20 let neslyšeli. A ten zvuk, když vám ho pustíme, tak vás okamžitě přenese na začátek tisíciletí. My ten zvuk, o kterém se bavím, jsme si teď s kolegy ve studiu pustili a všechny nás úplně jímá taková úžasná nostalgie, protože na ten zvuk si pamatujeme úplně všichni. A ten zvuk v moderním světě už nikde nikdo slyšet nemůže. Co to je za zvuk? Tipněte si. Uslyšíte ho za chvilku, stejně jako megahity z jednoho roku v naší procházce pamětí. Páteční dopoledne mezi 9. a 10. přináší best of výběr z jednoho roku. Z něj tedy za pár vteřin Morčíba, Him, Join Me, nebo také Venga Boys. Šalalalala, těšíte se? Hezké dopoledne.
1: Rádio Haná a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana. Procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z

0: víme právě dneska za jedním z největších evropských hitů té doby. Tohle je kapela Venga Boys. A ti nás v novém tisíciletí vítají také s bezstarostnou předělávkou písničky Šalalalala. Víte, odkud Venga Boys pochází? Z Rumunska, z Chorvatska, z Německa, z Polska, ze Španělska nebo z Itálie? Ne, sama voda. Jsou to Holanďani a my se vracíme do roku, kdy milujeme jejich extravagantní kostýmy, bláznivé klipy a tu image nekonečné party. Šalalalala, no jo. Je tady bezstarostná doba začátku nového milénia, Procházce pamětí Rádia Hana. Jsou to časy, kdy jsme jako děti nebo jako mladí trávili mnohem více času venku, že? Na hřištích nebo u kamarádů, taky na mejdanech. O víkendu jsme si půjčovali VHSky v půjčovnách. Sledovali jsme Gladiátora, Samotáře nebo taky Trosečníka s Tomem Hanksem z toho roku. A hlavně v našich obývácích a v našich pracovnách a pokojích se tehdy ozýval jeden speciální zvuk. Ozýval se pravidelně. Je to zvuk, který už v moderní době nikde na 99,99% slyšet nemůžeme. Zvuk, který nás provázel často každý den a zvuk, za který jsme platili nemalé peníze. Tak schválně, vzpomínáte? Ten zvuk je tento. No. A už to jede. Ah! Co to je? Tak a teďka to stopneme. Co to je za zvuk? Co vám to připomíná? Kde jsme to mohli slyšet? Odpověď nahne po 9:30. Baví vás páteční vzpomínková show a další pecky na cestě pro vás. Britney Spears, taky Gladiátor, Petr Reichert, Mark Anthony a nebo Fragma. Tukas Miracle. Ano, tady je Hana a Procházka pamětí. A ptáme se, co je tohleto za zvuk? Procházka pamětí pokračuje, mega hity milénia, jsme s vámi.
1: Jedna vlaštovka Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Rádio Hana.
3: Procházka pamětí.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Super sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Těšíte?

0: Ufland.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Hana. Procházka pamětí.

0: Frank Matuka's Miracle hrajeme mega hity z jednoho roku. Tohle je na rádiu Hana v Procházce pamětí zvuk našeho pátečního prosluněného dopoledne. Už jsme si řekli, že se celou tuto hodinu vracíme do roku, kdy chodíme do videopůjčoven. Bylo to kolem roku 2000, na víkend si půjčujeme VHSky, vzpomínáte si kazety, sledujeme nového Gladiátora, Samotáře nebo Trosečníka s Tomem Hanksem. Já teď rozhodně ve studiu rádia Hana Trosečník a osamocený nejsem, protože jsem za náma přišel taky ze správárny Tomáš Gottwald zjistit, co se tady děje. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj, ahoj. Toma máš teda, i když ne Trosečníka.
0: Přesně tak. V našich obývácích a pokojích se v tom roce ozývá jeden speciální zvuk. Ty jsi to slyšel před několika málo okamžiky, připomeneme si to. Je to zvuk, který už v moderní době nikde slyšet nemůžeme. To je asi pravda, ne? Předpokládám.
1: Nejsem si jistý, si ale myslím, běžně to neseženeš tady tohleto.
0: Ale je to zvuk, který nás provázel často každý den a zvuk, za který jsme platili nemalé peníze, že?
1: Co minutu.
0: Ano, co minutu.
1: Co minutu to cinklo.
0: Já si vzpomínám, že mimo špičku po 19. hodině to stálo korunu za minutu a ve špičce tím pádem to mohlo stát třeba 2, 3, 4 koruny. No, přátelé, o čem mluvíme? Mluvíme o tomto zvuku. A už se to rozjíždí. A už to píská. A už se to načítá. Tak já mám tady tip od našeho posluchače Jirky, co by to mohlo být schválně, Tomáši? Jirko?
2: To je prostě vytáčení internetu přes nějaký modem, takový ten starý. Když se chci připojit na internet, tak vytáčený internet prostě.
0: Tomáši, je to pravda nebo je to lež? Co bys tomu řekl?
1: Je to tak, tyhle ty internety.
0: Ty jsi to měl, když jsi byl malý nebo když jsi studoval, vzpomínáš na to?
1: Jo, tohle je dial-up připojení a jako je tam nostalgie v tomhle tom, ale ne úplně příjemná. Jo,
0: tady, jak to?
1: No
0: jak
1: protože
0: to?
1: Tak jako ten internet byl pomalý a byl pomalý už v době, kdy jsme jiný neměli, takže...
0: Ano, ano. To jsi chtěl stáhnout nějakou písničku a hele, do 2 dnů to bude hotové.
1: Ano, ano. Ale se to zahryzlo a neměl si nic.
0: No. Přesně. Ono to hlavně blokovalo tu telefonní linku.
1: Ano.
0: Vzpomínáš si na to?
1: Jasný, no.
0: Když jsi byl na internetu, tak se k vám nikdo na pevnou linku nemohl dovolat a jak hlavně, jak jsi říkal, platili jsme za to nemalé peníze. Tomáši, moc děkujeme, těšíme se na další zprávy, děkujeme, že jsi vysílal s námi Procházku pamětí.
1: Rádo se stalo, jenom bych chtěl ještě dodat, že by mohla přijít otázka, tak proč jsi nevolal mobilem?
0: A tak Nokia už tehdy byla, ale samozřejmě to taky stálo jako velký peníze, že jo, řekněme si. Procházky paměti rádia Hana, dnes vzpomínky na vytáčené internetové připojení a do naší vzpomínkové show se připojí bez sekání Mojo Lady, taky Point Break a jejich Freaky Time. Víte, do kterého roku vás dneska zveme?
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kájar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
8: Tady se vám blíží zpátečka a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
11: Rádio Hana, Procházka pamětí.
12: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Naší vzpomínkové show na vlnách Rádia Haná nás navštívila také formace Point Break, jejich Freaky Time. Každé všední dopoledne si na Rádiu Haná dáváme záležet na tom, abyste si užili mega hity z jednoho roku. Máme radost, že jsme jedna rádiová parta, do studia sem za námi chodí naši kolegové, typují, do kterého roku se vracíme. No, je to doba kolem roku 2000, užíváme si časy nového milénia a tehdy vám na Rádiu Haná poprvé hrajeme tento nadějeplný song. Už je tady, víte, kdo ho zpívá? Je to písnička pro všechny, kteří potřebují povzbudit. Pro všechny, kteří chtějí věřit, že všechno vždycky dobře dopadne. Videoklip se točí tehdy v New Yorku a mikrofon má v ruce šarmantní Celine Dion. That's the way it is. Procházka pamětí.
1: Rádio Haná a Procházka pamětí. Dnes je to rok 2000.

0: Tohle je zvuk našeho pátečního dopoledne, takhle zní Procházka paměti Rádia Hana. Tohle je písnička pro všechny od Celine Dion, kteří chtějí věřit ve šťastné konce. That's the way it is, v Procházce paměti, chvilku před 10. hodinou. Kvítko už tam ve studiu, hezké dopoledne ti přeji, ahoj.
1: Zdravím všechny, přeju pohodový pátek a dneska Procházka paměti. Já řeknu jenom jednu větu, mám ráda samotáře trosečníka. A teď si vyber, co z toho jako, anebo jestli... Jsem to řekla tak fikaně, mám ráda samotáře trosečníka.
0: No máš vlastně pravdu, pokud se naladili až právě teď a říkáte si, proč to Marťa říká, proč má ráda samotáře a trosečníka.
1: Protože ne a myslím... trosečníka, samotáře trosečníka.
0: No však samotáře trosečníka, ano, ano, ano, vlastně.
1: Ano, ano.
0: To jsou dva filmy, mám právě. Ráda samotáře trosečníka, to jsou dva filmy, to není samotáře a trosečníka, ale je to takhle jako hezky... Takový jako chytáček, mám ráda samotáře.
1: Je to chytáček, protože je to jasné, že ten samotář, trosečník, Tom Hanks, byl na tom ostrově opravdu samotář, jenomže skutečně byli v kinech i ti samotáři, a když to řekneš takhle, samotáře čárka trosečníka, nebo samotáře pomlčka trosečníka, tak to vlastně všechno krásně sedí.
0: A ještě to můžeš vychytat, když řekneš, mám ráda gladiátora samotáře trosečníka.
1: To mi úplně nedává smysl.
0: Taky
1: to byl takový ten jeden proti všem.
0: Už je to trošku jako přezávit, máš pravdu, ale my se právě dneska vracíme do roku, přátelé, kdy tehdy chodíme do videopůjčoven. To už teďka není vůbec, ne, videopůjčovny, předpokládám.
1: Já si myslím, že už to neexistuje, tak jako telefonní budky třeba.
0: No, tehdy si půjčujeme VHSky a právě jsou nové filmy na VHSkách jako Gladiátor, Samotáři, anebo taky Trosečník s Tomem Hanksem. A to všechno má spojený rok, do kterého se dneska celou hodinu vracela Procházka paměti. A to je rok...
1: 2000.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Pěkné to bylo. Po 10. hodině s Marťou hit za hitem na vlnách Rádia Hana. Atomic je ten nový činasky.
1: A po 10. hodině taky kapela Erasure.
0: Víkend za dveřmi, užijte si pátek s Kvítkem na vlnách Rádia Hana. Po zprávách.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dobře.

0: Máme tu pro vás zprávy. Nové bydlení mají Plazy v Zoo Olomouc. Ta zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gekona písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Drezurou koní v těchto dnech žije Olomouc. Na kolbišti na Lascích jsou až do neděle závody, které prověřují soulad mezi jezdcem a koněm. Jsou tu závodníci ze 24 zemí. Dnes se v Olomouci v Equine Sport Centru soutěží na dvou arénách. Podrobnosti na webu escolomouc.cz. Podíváme se na silnice. Policie České republiky na nich plánuje v červnu dvě velké akce. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Policisté budou kontrolovat rychlost, bezpečnou jízdu i ochranné pomůcky. Na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu či drog.
1: Sport.
0: Vrcholí souboje o postup do hlavní části tenisového French Open. Ve finále kvalifikace se dnes představí z českých tenistek Linda Fruhvirtová. Vyzve v duelu o postup na Grand Slam Francouzku Tanovou po 11. hodině.
1: Počasí.
2: Jdeme na počasí ode dneška až do konce týdne. Víme, jak bude. Dnes zpočátku sluníčko, postupně má přibývat mraků, na polojasno až oblačno. K večeru vysoká oblačnost, páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. A co víkend? Připravte deky, vyklaďte pití, nachystejte zobání nebo rozpalte grill a hurá na víkendový piknik. Počasí k tomu bude skvostné. Sobota i neděle slunečno, většinou jasno anebo polojasno. Sobotní teploty kolem 25, nedělní kolem 27 stupňů Celsia.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
2: Dopolední moravský provoz bez vážných nehod a s policejními hlídkami v Olomouci, na Prostějovsku a také na Šumpersku. Víme, jak se jezdí tady. Dobrý den. Policejní hlídky vidíme v Olomouci na Pavlovické ulici, také mezi Prostějovem a Ohrozími u Moskovic. A řidiče závodníky policie kontroluje i na Šumpersku v Hrabišíně. Jeďte pátečním dopolednem s námi a bez nehod.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Poslouchejte dál a bavte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské útěrky XXL za 59,90. Až do 26. května.

0: něco, tak Allegro. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

Všechno v pořádku, ladíte Hanou, ladíte naše oblíbené radečky. Víkend před námi, přátelé, spousta akcí, otázka zní, co budete dělat, kam se chystáte. Tak například výstava Masožravek začíná už zítra na olomoucké Flóře ve Sklenicích. Tady bude ještě větší hit než venku. Provětrat se můžeme na olomouckých Poděbradech. Pro milovníky pálivých chutí tady teď v sobotu bude Chili Fest. V Dubu nad Moravou se zítra koná tradiční žehnání motorkám. V 11.30 bude motomše a ve 12 pak motorkáři výjíždí z Dubu

0: bude mít i mobilní hospic. Nejste sami, tak se zastavte.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
1: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
4: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já,
1: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: 14. ročníku festivalu.

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: nebo jeleni.
1: Že když si všude zdejší, všude je
0: pán. Ano, všude jsme zdejší, Rádio Hana, zprávy, počasí, doprava, jdeme na to.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. Nový seriál Za dveřmi umělce spouští web Report.cz. Nahlíží do kreativního soukromí umělců tvořících v Olomouckém kraji. Prvním zpovídaným je malíř a olomoucký rodák Jan Bican, který mění svět v chodící galerii. Za dveřmi umělce vzniká za podpory Olomouckého kraje. Večerní zásah policie v Zábřeze. Ve středu zadrželi 24-letého muže, který se dopouštěl výtržnictví na ulici 28. října.
5: Pod vlivem alkoholu vykřikoval pod okny bytového domu a dožadoval se přítomnosti jednoho z obyvatel domu. Přitom v ruce držel viditelně zavírací nůž. Jedna z obyvatelek domu vyhlédla z okna a sdělila mu, že muž, se kterým chtěl hovořit, zřejmě není doma, když na jeho volání nereaguje. Na tuto informaci zareagoval vulgaritami a dál v nich pokračoval, i když se z okna vyklonil její známý a okřikl ho, aby se choval slušně. Poté oběma začal vyhrožovat újmou na životě a zdraví.
4: Popisuje případ za policii komisařka Miluše Zajícová. Muž skončil v celé a za čin mu hrozí i 3 roky ve vězení. A v řidiči v Prostějově kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě bude od pondělí 25. května do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Katolická církev se zajímá o umělou inteligenci. Vatikán zakládá skupinu, která má hlídat etiku a lidskou důstojnost v souvislosti s rychle se vyvíjející umělou inteligencí. Krok doprovází potřeba etického přístupu k AI a ochrana lidské důstojnosti.
2: Sport.
4: Sledujeme také české paraatlety na světové Grand Prix ve švýcarském Notvilu. Naše výprava má 7 paraatletů. Uvidíme, jak se jim zadaří. Soutěžit bude i paralympijská vítězka a olomoučanka Eva Kacanu v neděli v poledne v hodu diskem.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že první letošní třicítka je opravdu na dosah. Zatímco dneska by mělo být nejčastěji do 25 stupňů, zítra ještě o trochu víc, tak v neděli už se to skutečně může vyšplhat na tropickou třicítku. A to jsme ještě tento týden řešili chladná rána. Teď se během krátké doby dostáváme skoro do letního režimu. Hot atmosféra se letos mění velmi rychle. Tak co, skočíme o tomto víkendu do bazénu? Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hlásíte policejní hlídku v Olomouci na Pavlovické u Lidlu nebo taky v Nemilanech na Lidické. Hlídka je i na trase Prostějov Ohrozim, v Mohelnici na Družstevní a nebo v Bruntále na Staroměstské u té automyčky. A kontrolu můžeme teď potkat i na D1 na exitu Přerovich a nebo na exitu Kroměříž Východ. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

My samozřejmě zdravíme úplně všechny na Hané a speciálně taky železniční stanici v Olomouci na Nové ulici. Možná to tady znáte a víte, že tady teď krásně září a voní letničky. Ano, lidem pro radost. Takže tímto zdravíme i paní výpravčí a na Hané taky víme, co se děje v Šumperku. Zítra tady otevřeme dětské dopravní hřiště. Bude to u základní školy Sluneční.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: www.zofy.cz.
1: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané Anastasia, Nahané si dál hrajeme, nejlepší hudební výběr už za chvilku, tady bude třeba Sandra, anebo taky Bruno Mars a Lady Gaga. Těšíme se, samozřejmě, že Nahané taky dál sledujeme, hokejový šampionát, takové zvláštní úkazy se nám letos dějí. Silné soupeře celkem zvládáme, slabší soupeři nám dávají docela zabrat. Tak co, jak to bude v sobotu proti Slovensku?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Šampionát v plném proudu. Naši kluci odpočívají před sobotními Slováky a náš kouč ví, že se musíme poučit ze středečního zápasu s Itálií, protože ta nám dala zabrat víc, než jsme si původně mysleli.
3: Na to z té střídačku už poznám jakoby, hned na začátku, jak je to mužstvo nastavené jako, v té hlavě. Jako, takže prostě to je úplně diametrální rozdíl, když jdeme proti Švédům, Kanadě, Finsku, Švýcarsku a proti Slovensku, Itálii, když to řeknu, veškerý respekt jakoby, k těmhle těm soupeřům. Teď nás čeká ještě Norsko, Slovensko, že jo, Slovensko silný, jako si myslím, podobně mladý jako my, takže to vůbec nebude jednoduchý, takže prostě jde o to prostě, aby ty hráči udělali z každého takového zápasu zkušenost, aby to jenom nepřešli, ale udělali z toho zkušenost a na základě té zkušenosti a takového poučení prostě v dalším zápase bude lepší.
2: Říká na našem rádiu kouč českého nároďáku Radim Rulík. Na Slováky vletíme zítra od 16:20 a také dnes je tu další díl našeho česko-švýcarského hokejového slovníku. Víte, co znamená, když Švýcar řekne tohle?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
2: Ve volném překladu je to něco jako dnes hrají naši. Jste připraveni?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
10: Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
11: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mik Mek.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí.
14: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
17: Rádio Hana.

0: Kapela Mandraže sice už několik let neexistuje, nehraje, ale teď v květnu vlastně vychází jejich výběrovka Top Hity. Určitě jsou tady i Siluety. Nahané dál hrajeme a za chvilku v poledních zprávách taky omrkneme olomoucké kašny. A po 12. hodině...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba Imagine Dragons. S Vesnou po vodě. A bude i Eros Ramazzotti. Rádio Hana 11.55 a my prčíme dál.

0: Jdeme na další zprávy. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči na dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov počítejme s omezeními. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že tu dělníci asfaltují. Hotovo bude cirka za 3 týdny. Mohou tu vznikat kolony. Stodola vzplála v Hinčině na Šumpersku. Hasiči u požáru zasahovali v noci na pátek. Živel pokořili.
2: Po příjezdu jednotek byla střecha objektu již zasažena plameny. Za pomocí tříce proudu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Následně jednotky prováděly rozebírání střešních konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. Celá událost se obešla bez zranění osob. Odhadovaná výše škody činí 350 tisíc korun a příčina vzniku je momentálně v šetření.
0: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje Petr Běhal. Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali 2 vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Derby Česko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji. Atraktivní střet je na šampionátu ve švýcarském Friburgu na programu v sobotu od 16 hodin 20 minut. Čeští hokejisté se utkají ve skupině B se Slováky v přímém střetu o 2. místo v tabulce. Dnes česká reprezentace nemá na programu žádné utkání, ale můžeme sledovat hokejová utkání konkurentů. Od 16 hodin 20 minut zápasy Německo-Maďarsko a Kanada-Slovinsko a od 20 hodin 20 minut Finsko, Velká Británie a Švédsko, Itálie.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno. Teploty dneska nejčastěji do 25 stupňů, v sobotu by to mělo být podobné. Ale my už se chystáme na neděli, kdy to ještě povyskočí, místy tam totiž cinkne i tropická třicítka. Pokud plánujete výlet do přírody, anebo jenom procházku v parku, raději se pošplíchejte repelentem. Aktivita klíšťat totiž narůstá. O tomto víkendu má být skoro všude na stupni 5, což znamená mimořádně vysoké riziko.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
1: Doprava.
3: Dobrý den, hlídky sem. Ano, hlásíte jich celkem dost. Policejní hlídku máme třeba v Olomouci na třídě Míru pod Neředínským hřbitovem. Taky kousek od Slatinic, jak je ta křižovatka na Slatinky a Lípy. Kontrolu můžeme potkat taky na trase Přerov Troubky, v Hulíně na Záhlinické anebo v Šumperku na Zábřežské. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku. Soutěž Radiotalent 2026 právě startuje.
0: Hraj o promo za 400 000 korun. Nahraj vlastní single pod vedením kapely Oběd a Hradeček a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Tady je Rádio Hana.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalování.

0: parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: Tohle je Rádio Hana.

0: Čí hudební výběr? Možná dneska něco slavíte, možná si dáváte narozeninový oběd, tak ať vám chutná i s Rádiem Haná.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pátek 22. května, svátek slaví Emil a taky Rita. Narozeniny má britská top modelka Naomi Campbell, elitní tenista Novak Djokovic a narozeninovou párty u nás rozjíždí i Laby z Vyšehradu, tedy herec Kuba Štápek.
3: Nazar kopita.
2: Užijte si pátek 22. května na plný plyn a s námi.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
10: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
11: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Rádio Haná.
13: Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
1: Nejlepší hudební výběr.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Novinky z Olomoucka a nebo taky ze severu našeho regionu, z Jesenicka a Rýmařovska, to všechno pro vás máme za okamžik ve zprávách a na Hané hrajeme dál taky po 13. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Bude vzpomínat.

0: Čo pak sa deje, to vám povíme práve teď ve správach. Pomoc i zábava v centru Olomouce. Na Horním náměstí se ve čtvrtek příští týden uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Služby představí 47 organizací. Najdeme tu odborné poradenství i doprovodný program pro rodinu. Podrobnosti má web olomouc.eu. Regionem se proženou mladí cyklisté. Příští týden od 28. do 31. května ožije Olomoucký a Moravskoslezský kraj 13. ročníkem závodu míru cyklistů do 23 let. Čeká je přes 500 km jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton prověří start v Jeseníku i kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. Detaily o závodu a jednotlivých etapách na webu závodmíru.com.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kdo jezdí vlakem v našem regionu, ať se připraví na výluky. Od zítra dojde na omezení provozu na trati Přerov Brno a Olomouc Nezamyslice. Důvodem je údržba tratí.
2: Na trati číslo 301 Olomouc Nezamyslice proběhnou ve dnech od 23. do 25. května a od 29. do 31. května výluky v úseku Prostějov Nezamyslice. Údržba trati je plánována také v úseku Přerov Vyškov na Moravě Blažovice na trati číslo 300 Přerov Brno a to od 23. května nepřetržitě do 1. června. České dráhy proto zajistí podobu výluky za všechny regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu.
0: Vysvětluje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Doplníme, že obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků Bouzov, tedy trasa Šumperk Brno. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno Vyškov Prostějov.
1: Sport.
0: Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl svému Montrealu v NHL k výhře v prvním utkání finále východní konference soutěže proti dosud neporažené Caroline. Montreal vyhrál 6-2 a Jakub Dobeš vykryl 25 střel.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že o tomto víkendu už to může být na opalovačku, přes den totiž bude poctivě svítit sluníčko. V sobotu se mají teploty pohybovat kolem letní 25 a neděle už to místy může vytáhnout až na tropických 30. A my nejspíš vytáhneme plavky a opalovací krém a hlavně nezapomínáme na pitný režim. Víme, jak se jezdí tady, připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost, stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. A ještě teď máme aktuálně hlášenou policejní hlídku na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Přáslavice. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

mažák, pecen, výheň, pařák nebo peklíčko. To nás teoreticky čeká o víkendu v neděli tropické třicítky. Chtělo by to zmrzlinu, nějaký pořádný drink se spoustou ledu, bazén na zahradě. Samozřejmě i tak může vypadat naše víkend.

0: www.zofy.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Těšíte se na sezónu?

0: Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrstras. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
0: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Nahané vracíme zpátky 90. Nahané milujeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku jsou tady třeba taky kabáti. Nahané milujeme i hrady a zámky v našem regionu. Každý má určitě své kouzlo. 100% také hrad Šternberg. No a teď pro vás máme taky novinky pro nadcházející sezónu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
2: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
3: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
2: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
3: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky u Litovle a další.
2: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh Knížecí sídlo.
3: Ano, my jsme vlastně v tom okruhu číslo 1 na Knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
2: A naše posluchači si právě tak říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
3: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládeži za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
2: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
3: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
2: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
8: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
13: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
12: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
13: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
12: Jsme tu pro vás již 20 let.
13: Jezírka Banat.cz.
14: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Rádio Hana.

0: Máme tu pro vás zprávy. Nové bydlení mají Plazy v Zoo Olomouc. Ta zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gecko na písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Drezurou koní v těchto dnech žije Olomouc. Na kolbišti na Lascích jsou až do neděle závody, které prověřují soulad mezi jezdcem a koněm. Jsou tu závodníci ze 24 zemí. Dnes se v Olomouci v Equine Sport Centru soutěží na dvou arénách. Podrobnosti na webu escolomouc.cz. Podíváme se na silnice. Policie České republiky na nich plánuje v červnu 2 velké akce. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Policisté budou kontrolovat rychlost, bezpečnou jízdu i ochranné pomůcky. Na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu či drog. Úmrtí na záškrt v Česku. Na bakteriální nemoc zasahující dýchací cesty zemřel v pondělí neočkovaný předškolák z Ostravska. Moravskoslezští hygienici v této souvislosti nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování vzácný, píše ČTK. V posledních letech se však případy objevují.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Fruchtwirtová to dokázala. Jako jediná z českých tenistů a tenistek, kteří se zúčastnili kvalifikace na French Open, dokázala tříkolovým bojem projít. Dnes prošla do hlavní fáze antukového Grand Slamu po výhře 2-0 na sety nad francouzskou Tanovou. Gratulujeme.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že první letošní třicítka je opravdu na dosah. Zatímco dneska by mělo být nejčastěji do 25 stupňů, zítra ještě o trochu víc, tak v neděli už se to skutečně může vyšplhat na tropickou třicítku. A to jsme ještě tento týden řešili chladná rána. Teď se během krátké doby dostáváme skoro do letního režimu. Hold, atmosféra se letos mění velmi rychle. Tak co, skočíme o tomto víkendu do bazénu?
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, na ulici Ehrenburgova, na té křižovatce s Pražskou a taky číhají, jak se jede od Čibeníku k Anče. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35 na exitu Nemilany. Kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova, v Prostějově na Konečné a nebo v Hulíně na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: obrovským koncertem letos v prosinci v Praze v O2 aréně. A mimochodem od No Name máme aktuálně taky novinku. Tohle je novinka s Terezou Maškovou, Nepočítej léta a počítej přátelé. Ano, i tohle je novinka, kterou už taky najdete v našem playlistu. Díky moc, že posloucháte za chvilku Blink White 82 nebo Simply Red.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké odpoledne.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Sofie.cz.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělé.

0: 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: 14. ročníku festivalu

0: Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme Rádio Hana.

0: Dobré odpoledne na Haném, aktuální čas 14.36 a my víme, co se děje.
1: O čem se píše?
0: Tak schválně, co přinesou letošní svátky města? V Olomouci budou komentované prohlídky, písková socha na náměstí i aktivity pro děti. Kompletní program už teď na Olomouc.eu anebo taky na webu report.cz. Cyklostezka Romže, tak to je ideální tip na velmi pohodový rodinný cyklovýlet na trase Prostějov-Konice. Víc informací najdeme na turistickém portálu www.ok-turism.cz. A ještě zdravíme do Přerova. Tady vybíráme 4 filmy pro letní kino Posetnění. Hlasování už běží. Odkaz najdeme na www.přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: To snad ne, já se na to vysk***u a Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
8: Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
9: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
10: Na Luz

Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karim

0: zájem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výkon.

Show must go on, tak to je prostě klasika, show musí pokračovat, což samozřejmě platí taky v pátek odpoledne. Po 15. hodině už se těšíme na ten nejlepší hudební výběr. Hit za hitem, hit za hitem.

0: Posloucháte zprávy. Nový seriál Za dveřmi umělce spouští web Report.cz. Nahlíží do kreativního soukromí umělců tvořících v Olomouckém kraji. Prvním zpovídaným je malíř a olomoucký rodák Jan Bican, který mění svět v chodící galerii. Za dveřmi umělce vzniká za podpory Olomouckého kraje. Večerní zásah policie v Zábřeze. Ve středu zadrželi 24-letého muže, který se dopouštěl výtržnictví na ulici 28. října.
1: Pod vlivem alkoholu vykřikoval pod okny bytového domu a dožadoval se přítomnosti jednoho z obyvatel domu. Přitom v ruce držel viditelně zavírací nůž. Jedna z obyvatelek domu vyhlédla z okna a sdělila mu, že muž, se kterým chtěl hovořit, zřejmě není doma, když na jeho volání nereaguje. Na tuto informaci zareagoval vulgaritami a dál v nich pokračoval, i když se z okna vyklonil její známý a okřikl ho, aby se choval slušně. Poté oběma začal vyhrožovat újmou na životě a zdraví.
0: Popisuje případ za policii komisařka Miluše Zajícová. Muž skončil v celé a za čin mu hrozí i 3 roky ve vězení. A řidiči v Přerově? Kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě bude od pondělí 25. května do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Katolická církev se zajímá o umělou inteligenci. Vatikán zakládá skupinu, která má hlídat etiku a lidskou důstojnost v souvislosti s rychle se vyvíjející umělou inteligencí. Krok doprovází potřeba etického přístupu k AI a ochrana lidské důstojnosti. Sport. Sledujeme také české paraatlety na světové Grand Prix ve švýcarském Notvillu. Naše výprava má 7 paraatletů. Uvidíme, jak se jim zadaří. Soutěžit bude i paralympijská vítězka a olomoučanka Eva Kacanu v neděli v poledne v hodu diskem.
2: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno. Teploty dneska nejčastěji do 25 stupňů. V sobotu by to mělo být podobné. Ale my už se chystáme na neděli, kdy to ještě povyskočí. Místy tam totiž cinkne i tropická 30. Pokud plánujete výlet do přírody, anebo jenom procházku v parku, raději se pošplíchejte repelentem. Aktivita klíšťat totiž narůstá. O tomto víkendu má být skoro všude na stupni 5, což znamená mimořádně vysoké riziko. Víme, jak se jezdí tady.

0: do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, Okružní anebo na Slavonické a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Last Friday night na rádiu Hana, zmrzka, vychlazený drink, bazén na zahradě. Ano, i tak může vypadat víkend s námi. Super tipy, jak si to užít ještě v téhle hodině, tak laďte vlny, budeme mít pro vás tipy, kam všude můžeme o víkendu vyrazit. Poslouchejte dál, dáme taky dál ten nejlepší hudební výběr víkenda Fine Young Cannibals anebo kapelu Mandraže.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Super sraz. Pauli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival.

0: na hřišti v Loučanech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí.
4: Luskni.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
7: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
12: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Gons i kapela Jelen.
1: Rádio Haná.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce. Spocené dlaně. Radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
1: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
2: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplň přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Haná. Nejlepší.

přímo do Olomouce. Sem mrkneme také ve zprávách. Tady se totiž chystá veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Podrobnosti už nese kolega Tomáš Gottwald. No a po 16. hodině nás čeká dál ten nejlepší hudební výběr.

0: Čo pak sa deje, to vám povíme práve teď ve správach. Pomoc i zábava v centru Olomouce. Na Horním náměstí se ve čtvrtek příští týden uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Služby představí 47 organizací. Najdeme tu odborné poradenství i doprovodný program pro rodinu. Podrobnosti má web olomouc.eu. Regionem se proženou mladí cyklisté. Příští týden od 28. do 31. května ožije Olomoucký a Moravskoslezský kraj 13. ročníkem závodu míru cyklistů do 23 let. Čeká je přes 500 km jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton prověří start v Jeseníku i kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. Detaily o závodu a jednotlivých etapách na webu závodmíru.com.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kdo jezdí vlakem v našem regionu, ať se připraví na výluky. Od zítra dojde na omezení provozu na trati Přerov Brno a Olomouc Nezamyslice. Důvodem je údržba tratí.
2: Na trati číslo 301 Olomouc Nezamyslice proběhnou ve dnech od 23. do 25. května a od 29. do 31. května výluky v úseku Prostějov Nezamyslice. Údržba trati je plánována také v úseku Přerov Vyškov na Moravě Blažovice na trati číslo 300 Přerov Brno a to od 23. května nepřetržitě do 1. června. České dráhy proto zajistí po dobu výluky za všechny regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu.
0: Vysvětluje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Doplníme, že obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků Bouzov, tedy trasa Šumperk Brno. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno-Vyškov-Prostějov.
1: Sport.
0: Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl svému Montrealu v NHL k výhře v prvním utkání finále východní konference soutěže proti dosud neporažené Caroline. Montreal vyhrál 6-2 a Jakub Dobeš vykryl 25 střel.
1: Počasí.
3: Před námi je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou třicítku. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
3: Na cestách pozor na policejní hlídky. Jednou nám hlásíte na okruhu Olomouce před exitem Přáslavice. Další policejní hlídka na vás číhá také kousek od Pustiměře, konkrétně na cestě mezi obcemi Trysice a Pustiměř. A pozor se dejte i na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek na exitu Bělotín. I tady můžete narazit na policii.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Never ending story na rádiu Hana. Ano, nekonečný příběh je samozřejmě náš nejlepší hudební výběr, ale taky naše oblíbená soutěž.
1: Časná trojka!
0: Ano, tahle soutěž nás už čeká.

0: číslo.
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: Antrix a vaše rádio Hana, je tady naše oblíbená soutěž Šťastná trojka.
1: Šťastná trojka!
0: Šetříme vám peníze na rodinný oběd, na nějakou pěknou víkendovou akci nebo příspěvek na nový mobil, jasně. Nějaká ta kačka navíc se vždycky hodí. Není

0: Máte poslední trojčíslí 586. Kdybyste nám z něj zavolali, mohli jste mít od nás tisícovku. Nikdo se ale dovolat nestihl a my navyšujeme bank. Příští kolo se bude hrát o další tisícovku navíc. V pondělí budeme tedy rozdávat 2000. Váš telefon je vaše výhra, tak si nezapomeňte naladit Rádio Hana hned v pondělí ráno, ať tu vaši výhru neprošvihnete.
1: Rádio Hana a šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Čekejte, užívejte!
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.

0: Софи, Цезет!
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, já si vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
3: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: kde si teď zavzpomínáme na náš poslední hokejový zápas v Itálii. Lukáš Kobza nese podrobnosti přímo od trenéra Radima Rulíka.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Šampionát v plném proudu. Naši kluci odpočívají před sobotními Slováky a náš kouč ví, že se musíme poučit ze středečního zápasu s Itálií, protože ta nám dala zabrat víc, než jsme si původně mysleli.
3: Já to z té střídačku už poznám jakoby, hned na začátku, jak je to mužstvo nastavené jako, v té hlavě. Jako, takže prostě to je úplně diametrální rozdíl, že proti Švédům, Kanadě, Finsku, Švýcarsku a proti Slovensku, Itálii, když to řeknu, veškerý respekt jakoby, k těm lidem. Soupeřům, teď nás čeká ještě Norsko, Slovensko, že jo, Slovensko silný, jako si myslím, podobně mladý jako my, takže to vůbec nebude jednoduchý, takže prostě jde o to prostě, aby ty hráči udělali z každého takovýhleho zápasu zkušenost, aby to jenom nepřešli, ale udělali z toho zkušenost a na základě té zkušenosti a takového poučení prostě v dalším zápase bude lepší.
2: Říká na našem rádiu kouč českého nároďáku Radim Rulík. Na Slováky vletíme zítra od 16:20 a také dnes je tu další díl našeho česko-švýcarského hokejového slovníku. Víte, co znamená, když Švýcar řekne tohle?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
2: Ve volném překladu je to něco jako dnes hrají naši. Jste připraveni?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
0: Rádio Hana,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
7: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Supersraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Supersraz. 6. června v pivovaru Zubr.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
1: Tady je Rádio Hana. Hezké odpoledne.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás zprávy. Nové bydlení mají Plazy v Zoo Olomouc. Ta zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gekona písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená. Podíváme se na silnice. Policie České republiky na nich plánuje v červnu 2 velké akce. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Policisté budou kontrolovat rychlost, bezpečnou jízdu i ochranné pomůcky. Na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu či drog. Úmrtí na záškrt v Česku. Na bakteriální nemoc zasahující dýchací cesty zemřel v pondělí neočkovaný předškolák z Ostravska. Moravskoslezští hygienici v této souvislosti nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování vzácný, píše ČTK. V posledních letech se však případy objevují. Sport. Tenistka Linda Fruchtwirtová to dokázala. Jako jediná z českých tenistů a tenistek, kteří se zúčastnili kvalifikace na French Open, dokázala tříkolovým bojem projít. Dnes prošla do hlavní fáze antukového Grand Slamu po výhře 2-0 na sety nad francouzskou Tanovou. Gratulujeme.
1: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
0: Počasí.
3: 22. května jsme v roce 1950 měřili 30,3 stupňů. Tak tropy dneska neměříme, ale zima nám taky rozhodně není. Teploty šplhají k 22 stupňům a venku máme polojasno až oblačno, takže si užívejte tohle vyletněné počasí. Víkend se ponese v podobném duchu, v sobotu čekáme 25 stupňů, v neděli i 27. A k tomu samé sluníčko.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: odpoledne. Možná už přemýšlíte, co s dnešním večerem, tak já mám pro vás super tip. Zajďte do obchodu pro maso a naložte si ho na víkendovou grilovačku, protože bude krásně. Slunce, teplé večery a vůně grilu, přesně takový má být tenhle víkend. Ať už vytáhnete krkovici, žebra nebo zeleninu, hlavně si užijte pohodu s rodinou a přáteli. K tomu něco dobře vychlazeného a ten nejlepší hudební výběr. A o ten se postará Radio Hana. Nás za chvíli čeká Daniel Landa, Metcon a také Cyndi Lauper, tak držte vlny.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
3: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou.

0: Report.cz Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.

0: Když něco, tak Allegro. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Posloucháte Rádio Hana.

0: vzpomínka na osmdesátky na rádiu Hana. Za chvíli nás čeká kapela Činasky, Ruslana a taky Lighthouse Family. Ten nejlepší hudební výběr pokračuje, ale teď se pojďme mrknout, co dneska slavíme.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pátek 22. května, svátek slaví Emil a taky Rita. Narozeniny má britská top modelka Naomi Campbell, elitní tenista Novak Djokovic a narozeninovou párty u nás rozjíždí i Lavi z Vyšehradu, tedy herec Kuba Štápek.
3: Já žádný znamínko nemám.
4: Máš ve tvaru elipsy jako já.
1: Lavi!
2: Užijte si pátek 22. května na plný plyn a s námi.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
9: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí.
12: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o sedmé místo. A tak pojď zaplnit dandrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
15: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: KP Cooper a nesmí chybět ani Marek Ztracený. Teď se ale s kolegou Tomášem Gottwaldem podíváme, jak se postupně časem měnily olomoucké kašny.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči na dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov počítejme s omezeními. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že tu dělníci asfaltují. Hotovo bude cirka za 3 týdny. Mohou tu vznikat kolony. Studula vzplála v Hinčině na Šumpersku. Hasiči u požáru zasahovali v noci na pátek. Živel pokořili.
4: Po příjezdu jednotek byla střecha objektu již zasažena plameny. Za pomocí třídce proudů se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Následně jednotky prováděly rozebírání střešních konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. Celá událost se obešla bez zranění osob. Odhadovaná výše škody činí 350 tisíc korun a příčina vzniku je momentálně v šetření.
3: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje Petr Běhal. Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali 2 vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Derby Česko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji. Atraktivní střet je na šampionátu ve švýcarském Friburgu na programu v sobotu od 16:20. Čeští hokejisté se utkají ve skupině B se Slováky v přímém střetu o 2. místo v tabulce.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v pátek.
1: Počasí.
0: Sluníčko nám dneska zapadá kolem 8:30 a zítra ráno nás probudí už před 5:00. A užívat si ho budeme opravdu celý víkend. Můžete se těšit na polojasnou oblohu a teploty kolem 25 stupňů. V neděli čekáme dokonce ještě o pár stupňů více. Tak si naplánujte nějaký pěkný výlet, procházku anebo grilovačku na zahradě.
1: Doprava.

tak tady počítejte se značným omezením. A až do července se dělá nové osvětlení mezi obcemi Troubelice, Lasce, taky tady počítejte s částečnou uzávírkou. Šťastnou cestu! Rádio Hana.

Marek Ztracený a jeho song Minulost. Posloucháte Rádio Hana a víte, že dnešní den patří Mezinárodnímu dni biologické rozmanitosti. Slyšíte to poprvé?

nevadí. Jinými slovy, připomínáme si, jak důležitá je příroda kolem nás. A možná si to ani neuvědomujeme, ale bez včel bychom třeba přišli o spoustu ovoce i zeleniny, které běžně jíme. Takže až dneska večer uslyšíte bzukot na zahradě, nebo třeba o víkendu uvidíte rozkvetlou louku, berte to jako malé připomenutí, že příroda jede naplno i kolem nás. A my jedeme dál. Pokračuje ten nejlepší hudební výběr už za moment. Pink, DJ Bobo a nebudou chybět ani buty. Držte vlny, Rádio Haná.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů. Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Super sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu Kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane Kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi, tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měly zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Tlumov, nové zámky Ulitovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi Kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Máš kapelu?
4: Nebo jsi solista?
3: Je ti do 30?
4: Ukaž, co v tobě je.
5: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: Vítej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
2: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí.
1: Před námi je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou třicítku. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.

Africa, to je vzpomínka na 80 na rádiu Haná. Za chvíli budeme na 80 vzpomínat celou hodinu. Po 8 vám totiž tradičně na rádiu Haná přinášíme to nejlepší z 80. let. Naše 80 v 8. Takže pokud rádi vzpomínáte na hity, na který jste vyrůstali, vydržte s námi až do 8. A to není vše, po 9. zase pro vás chystáme 99. S rádiem Haná se prostě nikdy nenudíte. A to ani v pátek večer. Za chvíli Ava Max, Aha, anebo Kabáti.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Zubr sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
7: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: o čem se píše?
1: Tak schválně, co přinesou letošní svátky města? V Olomouci budou komentované prohlídky, písková socha na náměstí i aktivity pro děti. Kompletní program už teď na Olomouc.eu anebo taky na webu report.cz. Cyklostezka Romže, tak to je ideální tip na velmi pohodový rodinný cyklový let na trase Prostějov-Konice. Víc informací najdeme na turistickém portálu www.ok-turism.cz. A ještě zdravíme do Přerova. Tady vybíráme 4 filmy pro letní kino Posetmění. Hlasování už běží. Odkaz najdeme na www.přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.

0: horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
5: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
0: Rádio Haná.

žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pátek 22. května, svátek slaví Emil a taky Rita. Narozeniny má britská top modelka Naomi Campbell, elitní tenista Novak Djokovic a narozeninovou párty u nás rozjíždí i Lavi z Vyšehradu, tedy herec Kuba Štápek.
2: Já žádný znamínko nemám.
3: Máš ve tvaru elipse jako já. Lavi!
1: Užijte si pátek 22. května na plný plyn a s námi.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Rádio Haná.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: zavřít fabrici.
1: Ké, promiň, vám a fanu kulo, sadil si všechny peníze.
0: To, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, Full House.

jsi malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: voda zaplavila do výše 4 metrů příďový prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme čtvrtek na jedničku.
0: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Jdeme koli a volku. Pořád cvičí, pane.
5: Dobrý den.
4: Zahrajeme si na kdo dřív uhne, ať si hraj na letce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectví.

0: že si umřel. Že prý jsi zastřelený nad mořem.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

zbraním! Okamžitě vyhlaste pohár ke zbraním!

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny Sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoji vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky u Litovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě, pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg, jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun, děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
3: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
4: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
3: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Haná žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio

0: zprávy Rádia Haná.
1: Jdeme na další zprávy. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete na webu Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči na dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov počítejme s omezeními. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že tu dělníci asfaltují. Hotovo bude cirka za 3 týdny. Mohou tu vznikat kolony. Stodola vzplála v Hinčině na Šumpersku. Hasiči u požáru zasahovali v noci na pátek. Živel pokořili.
2: Po příjezdu jednotek byla střecha objektu již zasažena plameny. Za pomocí tříce proudu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Následně jednotky prováděly rozebírání střešních konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. Celá událost se obešla bez zranění osob. Odhadovaná výše škody činí 350 tisíc korun a příčina vzniku je momentálně v šetření.
1: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje Petr Běhal. Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali 2 vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční.
0: Mistrovství světa v hokeji.
1: Derby Česko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji. Atraktivní střet je na šampionátu ve švýcarském Friburgu na programu v sobotu od 16 hodin 20 minut. Čeští hokejisté se utkají ve skupině B se Slováky v přímém střetu o 2. místo v tabulce.
0: Počasí.
3: Před námi je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou 30. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.

Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem, touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň,

hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce

tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mě však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby.

0: že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Hana.